Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Understood.

0: Dance Radio.
1: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

You live and born again. Do you have it really in your heart?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: No, co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
12: Dance Radio.

Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum'n'bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most.

Krásné dobré ráno, blíží se nám 7 hodina raní, tohle je Dylan Francis, Meghan Trainor, Underwater, právě teď kon Féteru na 89 a 102,9 FM. Krásné dobré ráno, máme tady za pár okamžiků 7 hodinu raní, což znamená, že startuje opět po víkendu a pondělní ranní fresh s Andy Roadem. No a mezi 7 a 8 budeme hrát samozřejmě to nejlepší z taneční muziky. Těšit se můžete třeba Joel Corey a pecka Dahul, The Parade. Samozřejmě jsem chtěl říct společně s Dahul The Parade, takhle je to správně, tak ještě jednou Joel Corey, Dahul a The Parade, takhle to má být, ano. Určitě tuhletu věc vychutnejte mezi 7 a 8 tady u nás na Dance Radio a bude taky Todd Terry, A-Track a DJ's Gotta Dance More.

Taky takovouhle pohodovku si dáme mezi 7 a 8. Vám všem, co právě teď ladíte, přeju krásné a pohodové pondělní ráno, 7 hodin a 30 vteřin k tomu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty mořské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborného školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Fireworks se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, tady je pondělí Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM, Joel Corey, Dahul a Pecka The Parade. Právě teďko v našem éteru a dalo by se říct vlastně na startu toho pondělního ranního fresha a na startu nového pracovního týdne. Já vás u toho nového pracovního týdne vítám, blížíme se vlastně ke konci července, což znamená, že budeme mít vlastně půlku prázdnin za sebou, ale ještě celý tento týden budeme v té první polovině. Dneska máme tady pondělí s datem 27. července, svátek slaví Věroslav, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a pokud vy nějakýho znáte, tak určitě doporučím napsat nějakou tu zprávu nebo popřípadě zavolat, protože si myslím, že dané osobě to udělá minimálně radost. No a my na Dance Radio se pokusíme zahrát to nejlepší z taneční muziky. Za chviličku už nás čeká novinka v našem éteru Kygo a Max McNown a bude to Take Me Back, bude taky Gorgon City, Medusa, Todd Terry a nebo taky Midnight Funk a pecka Love It You.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Dobré ráno, tady je pondělní Dance Radio, pondělní ranní Fresh Tot, tedy A-Track, DJ's Gotta Dance More právě teď v našem éteru. No a já vítám u poslechu a ranního Freshe všechny, co právě třeba teďkon naladili, co třeba teďkon probudili a snažíte se nějak naladit na ten nový pracovní týden, i když třeba počasí, který vidíte venku z okna, vám to moc jakoby neusilnuje, tak se pojďme podívat na to, jak to bude v reálu vypadat. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Já vím, že to dneska není úplně tak nějak jakoby něco extra, ale vzhledem k tomu, že jsem viděl předpověď počasí na další dny, tak si myslím, že bych teď mohl říct, buďte rádi, že takhle okolo těch 24 stupňů, protože to, co nás čeká ke konci týdnu, to budeme všichni koukat. Pojďme dál, radši teď na muziku, dáme si skvělou věc Midnight Funk, Love With You, určitě si to dejte, 7 hodin 32 minut k tomu, máme tady pondělí 27. července, svátek slaví Věroslav, tak krásný pondělí.

0: Boris Vej, Justin Jesso, pecka Save Me právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. 12 minut před 8 hodinou raní. A pokud jste právě teďko naladili pondělní raní Fresh, taky Dance Radio 89 a 102,9 FM, tak vám všem přeju krásné dobré ráno. No a vzhledem tomu, že se blížíme teprve do poloviny letních prázdnin, tak věřím tomu, že řada z vás přádá ještě svoje plány na to, kam třeba vyrazit v srpnu nebo v září. A samozřejmě chcete vyrazit někam, ať už třeba za muzikou nebo tak, tak si myslím, že spousta lidí ještě plánuje určitě nějakou návštěvu Ibizy. No a pokud i vy plánujete návštěvu party ostrova Ibiza, tak držte vlnu s Dance Radiem, protože my se podíváme v následující hodině na to, jak to tam vylítlo s cenami nahoru. Konkrétně tedy potom, když se budete chtít jít podívat na Music On Marka Karoly. Dance
1: Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

Necelá jedna minuta nás dělí od 8 hodiny ranní Basement Jacks, Blue James a Red Alert právě teď v našem éteru na 89 a 102,9 FM. První 60-minutovku máme úspěšně za sebou a pro nové příchozí posluchače, tak ty samozřejmě vítám u pondělního ranního freše. My mezi 8 a 9 budeme i nadále hrát samozřejmě to nejlepší staneční muziky. Čeká nás třeba The Bucketheads, The Bomb. A těšit se můžete taky na Klingande Pumped Up.

Takže všem bez výjimky přeju příjemný pondělní poslech a taky příjemné vstávání do nového pracovního týdne. Máme pondělí 27. července, 8 hodin ráno přesně teď a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře u horno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 14 minut k tomu, tady je pondělní Dance Radio, pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju opravdu krásné ráno a pohodové nalazení do nového pracovního týdne. No a my se teďkon společně vydáváme na party ostrov Ibiza, kam třeba ještě v rámci léta nebo po případě closing parties spousta z vás určitě vyrazí. Co se týče ale ceny lístků na tomhle slavném ostrově, tak ty tam trhají veškeré historické rekordy a dostávají se na hranici, který se fanouškům už začíná pomalu motat hlava, protože v ikonickém klubu Pacha na legendární noci Music On, kde za DJským pultem se vystřídal Marco Carola, Pavsa nebo taky Frankie Rizzardo, tak tady ty vstupenky na ten ikonický event, vlastně na tenhle ten byl zájem neskutečně velký a ty ceny vylítly do úplně astronomických částek, že si asi tak možná říkáte, jestli vlastně Ibiza už teďko není rájem pro opravdu movitý lidi, protože za obyčejný lístek návštěvníci zaplatili 350 eur a za backstage 850 eur. Tyhle ty ceny byly zveřejněny na oficiálním rezervačním systému Pacha a je to až úplně vlastně neuvěřitelný, protože 350 eur je v průměru 9000 korun a vlastně bylo to vyprodaný, jo. Pokud jste samozřejmě chtěli ještě třeba nějaký lepší stupenky, tak balkony VIP 450 eur, backstage dancing VIP 850 eur a nebo vstup po 16:00 raní, tak to bylo za 80 eur, případně 150 eur na VIPčko na balkon. Kam až ty ceny na Ibiza můžou zajít? Kombinace techna, tech house v podání Karoly, hitmakera Pavsy a holandského drtiče Frankie Rizzarda byl samozřejmě pro milovníky taneční hudby lákavý line-up, nicméně ta cena 350 eur za běžný vstup do klubu vyvolala na sociálních sítích opravdu obří vlnu diskuzí o tom, zda se z party ostrova nestává čistě nákupní zóna pro milionáře. To je samozřejmě otázka, jako dneska si myslím, že každá akce má svého návštěvníka, ale za obyčejný General Admission Lupin 350 eur, to si myslím, že je trošku přestřel. Uvidíme, jak se budou ceny pohybovat a vyvíjet, až se začnou předprodávat na closing parties. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou The Bucketheads, Norma Jean, Martin Griffin a nebo taky Solomon.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Novinka v éteru Dance Radia, Solomon Skrillex, Rampta právě teď v našem éteru. Za mě naprosto povedená věc. Jsem rád, že jsme si takovouhle věc mohli dát přímo dneska v pondělním ranním freshi. 8 hodin, 32 minut k tomu, pojďme se podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu. Místy by mohlo i sprchnout, jako třeba dneska ráno. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 24 stupňům, ale nebojte, už v průběhu tohoto týdne se ty teploty poletí nad tropických 30 stupňů. Máte se rozhodně na co těšit. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a my už dejme dál na muziku Kraftwerk, Burn, bude taky Dua Lipa, Kreider, Mark Knight a nebo Weston.

Mark Knight, The Raga Twins, Move On, právě teď konféteru na 89 a 120,9 FM, 10 minut přesně na vteřinu před 9 hodinou raní, no a my po 9 tady samozřejmě pro vás budeme mít našlápnutý program, takže máte rozhodně na co těšit, čeká nás třeba dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem Sia, taky nesmíme zapomenout na Rave On Air, který startuje přesně v 18 hodin, tak užívejte pondělního dne na vlnách 89 a 120,9 FM. Tady je stále ještě ranní fresh na Dance Radio, Wystone a Angels.

The Wise Guys, oh la la la, právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM, věc, která nám uzavírá pondělní ranní fresh. A já vám od mikrofonu a mixážního pultu přeju pohodový start nového pracovního týdne. Užijte si pondělí, máme před sebou nádherný týden. No a po 9. hodině už dopolední drive skatey a já zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a zítra naslyšenou, loučí se Andy, ahoj. El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty mořské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborného školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Firework se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, krásný pondělní ráno na frekvencích Dance Radio se opět slyšíme po víkendu. Doufám, že jste si užili nádherný letní víkend, plný sluníčka, vody a koupačky. No a startuje dnešní den, máme pondělí a to 27. července a od mikrofonu je s váma Katie. Dneska svátek slaví Věroslav, takže přeji všechno nej. No a doufám a věřím, že už jste ready na nový pracovní den a celý týden. Školáci mají stále prázdniny i my jedeme v takovým trošku letním prázdninovým módu, budeme řešit muziku, festivaly, určitě probereme Tomorrowland. Zároveň taky pro vás možná budu mít tip, kam třeba vycestovat na několik netradičních destinací a taky nebude chybět třeba video set dne. To všechno a ještě mnohem víc, takže pěkný ráno.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Endoudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

89 a 102.9 FM, přátelé, do vašich uší jsme si dali další muziku, posloucháte pondělní dopolední drive a teď by mě zajímalo, jaká je vaše vysněná oslava narozenin. Co byste si rádi splnili a co by třeba podle vás byl takovej ten krásný highlight, jo? A v návaznosti na to mě totiž zaujala oslava jednoho pána z Ameriky. Jednoho seniora, který se rozhodnul pro velmi netradiční oslavu svých 90. narozenin, jo, prosím vás, 90. A rozhodnul se pro výstup na Kilimandžáro. Přesně tak, tak takovej brutální extrém vystoupal na téměř 6000 nejvyšší vrchol Afriky a stal se pravděpodobně nejstarším člověkem na světě, který to dokázal a je to masakra. Co je na tom ještě nejvíc jako skvělý, že to plánuje znovu a rád by se sem vrátil se svými vnoučaty. Tak přátelé, tohleto je nejenom teda jako mega oslava narozenin, ale myslím si, že i překonání hranic a taky možná důkaz, že všechno jde i v tom pozdějším věku.

Do vašich uší jsme si dali další melodie, my pokračujeme dál a tentokrát pro vás budu mít taky tip na videoset dne. A podíváme se konkrétně na mýho velkýho oblíbence a věřím, že i vašeho, a to producent na DJ Interplanetary Criminal, který letos taky získal několik ocenění i v rámci britských cen za nejlepšího DJ. A právě Interplanetary Criminal si střihnul poměrně nedávno výborný set v rámci Paradise City Festival, samozřejmě taky festiákuje, a dal si opravdu top closing. Takže pokud máte rádi produkci, energii právě tohohle člověka za mixem a třeba jste ho i viděli naživo, což jste měli třeba možnost vidět loni v Praze, tak věřím, že si ten setík užijete. Už za chviličku ho budu sdílet.

Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře ohorno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, další Tomorrowland víkend je za náma. Pokud jste byli, věřím, že jste si to užili. Pokud ne a sledovali jste stream, tak věřím, že jste si to užili taky a třeba už příští rok si to nenecháte ujít. No a v rámci Tomorrowlandu, který je tady úspěšně za náma, vy samozřejmě na sociálních sítích i na YouTube postupně můžete vidět záznamy jednotlivých setů ze všech stagí, tak v rámci Tomorrowlandu taky toho předchozího víkendu nabízí organizátoři i taky nejhranější skladby právě toho prvního víkendu. A právě to už je odhaleno. A vy samozřejmě nejenom, že si můžete užít ten playlist, který už existuje a byl zveřejněn na základě dat i ze serveru 1001 tracklist, ale právě mezi těch 10 nejhranějších skladeb právě prvního víkendu Tomorrowlandu byly takový jména jako třeba skladba Levels od Avicii, Nechyběla Insomnia od Faithless, taky Pianou od Erika Price a nebo třeba Inner Bloom od Rufus the Soul. V té top 10 se najdeme ale i další skvělý tracky, ten kompletní žebříček 10 nejhranějších skladeb najdete třeba na Redditu a určitě se to zapněte, protože si myslím, že spoustu těch skladeb budete mít rádi i vy.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Dance Radio. Dance Radio.

Posloucháte pondělní dopolední drive i dneska s váma Katie mezi 9 a 12 hodinou. No a přátelé, už za 2 roky, v roce 2028, by mělo proběhnout na Novém Zélandu opravdu nádherný úkaz. A to úplný zatmění slunce. Jo. Možná si teď řeknete, proč řeším tohle téma a vlastně proč, když se to týká až 2 let, co bude za 2 roky. Ale mě právě na tomhle a na téhle informaci celý jako zaujal to, že momentálně právě Nový Zéland se už a celý ten jich se na tenhle ten úkaz chystá už teď, protože v rámci tohoto unikátního jevu na obloze, tak už spousta lidí si bukuje hotely a samozřejmě tady tak nějak kupuje letenky, aby mohli tenhle ten úkaz vidět. A týká se to nejenom místních lidí, ale i lidí třeba z Austrálie, z Ameriky a tak dále. A představte si, dokonce některé rezorty a hotely mají už 2 roky dopředu plný úplně termíny a mají to přeplněný a je vybukováno. Takže takovej zájem to je a pojďme si říct, že myslím si, že jakýkoliv úkazy nádherný, který jsou fakt jako vzácný, tak si myslím, že je to velký zážitek a pojďme si říct, že přímo tady tohleto zatmění slunce, který proběhne tedy po více než 860 letech, což je mazec, tak vlastně pro místní je to velká událost, je to přímo okolo města Dunedin a bude to jako velký, takže vůbec se nedivím, že takovej zájem je. No, nám tady musí stačit tady jenom padání persejt, ale to je taky krásný. Dance Radio.

že jste s náma, za náma další výborná muzika. Celý dnešní ráno a dopoledne vám servírujeme tu nejlepší elektroniku, taky spoustu novinek. No a díky aplikaci Dance Radio s náma můžete být v každodenním kontaktu 24/7. Takže pokud ještě apku ale nemáte, tak určitě nainstalujte do vašich telefonů na iPhone i Android, můžete si vybrat a díky tomu můžete Dansko poslouchat úplně kdekoliv, na cestách, v autě, na výletě a tak dál. Kromě toho tam máte info o našem programu a taky playlistu. Takže jestli ještě apku nemáte, honem rychle instalujte. Teď už další muzika.

El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty morské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborné školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Firework se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio, doufám, že máte krásný dopoledne v naší společnosti a přátelé, mrkneme se na technolegendu, nejenom technolegendu, ale legendu legend, a to Karla Coxe, který kromě toho, že samozřejmě stíhá hrát po festiákách, stále vydávat věci, tak taky si čas od času skočí a odskočí na zajímavou spolupráci. A teda musím říct, že Karl Cox velmi překvapil svým debutem, protože připravil hned několik skladeb k oficiálnímu soundtracku, a to k nový adaptaci filmu Animal Farm. Tenhle ten snímek zrežíroval Andy Serkis a jedná se o animovaný film, který měl premiéru teďka nedávno v Británii. No a právě na soundtracku se objeví hned tři skladby, tedy v překladu zvířecí ke zvířecí farmě, právě od Karla Coxe, což je velmi, velmi nevšední, protože nejedná se úplně o techno, ale myslím si, že Karl Cox je takovej talent, že ten prostě dokáže udělat hudbu i jakoukoliv filmovou na míru. Takže pokud vás to zajímá, nejenom, že si vyhledejte teda ten film, který samozřejmě bude v kinech k vidění i u nás, ale zároveň taky doporučuji třeba si ji vychytat na Ibize, protože má svoji rezidenci v rámci Universe Ibiza, a to až do 4. října. Takže pokud jste Karla Coxe dlouho neslyšeli, měli byste vyrazit.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way Music Podcast. A nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila. A Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíhá mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Doufám, že jste na vlně Dance Rádia a stále ladíte dopolední drive, který je v plném proudu a schválně. Už jste letos dali nějakou letní dovču a říkáte si, že nechcete úplně kam daleko, ale chtěli byste navštívit lokaci, destinaci, kde třeba jste nebyli, a nebo jestli třeba byste chtěli vyrazit někam, kde to není tak úplně přervaný turisty. Žebříček, který zveřejnil server Travel and Leisure. A právě tady radí hned 50 destinací, které vlastně stojí za váš objev. A kdybychom měli zmapovat první tři místa, tak úplně první příčku zvítězila Apulie, která leží na jihovýchodě Itálie a vlastně tvoří podpatek italské Boty, jak se přezdívá Apeninskému poloostrovu. A právě tady Tyrkysové moře, nádherný městečka, krásná architektura a hlavně tady není tolik turistů, což je mazec. A ještě mezi nejlákavější místa Apulie patří třeba Alberobello, Polignano a spoustu dalších. No a v tom top desítce najdeme ale třeba i japonskou Okinavu, které se přezdívá Karibik Asie. No a pokud bychom měli jakoby blíže zase být, tak třetí příčkou zase tady získala Itálie a tentokrát ostrov Sardinie, který taky ale není úplně tak hned zprofanovaný. Takže teď už možná víte, kam koupit letenku.
1: Dance Radio. Dance Radio.

téměř na konci, já vám děkuju za příjemný start dnešního dne a taky celého týdne. A co vám ještě slíbím, do 12. hodiny jsou poslední dva tracky, pak zprávy a počasí celou. Dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. No a v podvečer a večer můžete ladit naše pravidelné pořady. Třeba Rave on Air mezi 18. a 20. hodinou s mými kolegy a taky special hosty. Všechno to bude okolo drum and bass music. V pozdějších hodinách taky vás čeká Afrojack a Jack Show, Ultra Music Festival Radio Show a taky Transitions John Digweed. Užijte si to, mějte se krásně a já se na vás budu těšit příští týden.

Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře o horno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam bude?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude?
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty mořské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborné školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Firework se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře ohorno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Úžasný pondělí, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Opět je tu Michael C. Dnes až do 18 hodin budu hrát nejlepší taneční pecky. Playlist naleznete vždy na webu a v apce danceradio.cz. Berlínský Rampiu poprvé v Česku. Pozvánka tu bude pro vás, co nevidět. A podíváme se taky za debutovým albem zpěvačky Adély. Možná znáte její track KGB. Pokud si chcete užít taneční odpoledne, začíná právě teď a nejlepší dance music je v plném proudu.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Tady jeden z rádio. Série venkovních eventů Soundset letos přiváží jméno, který v České republice ještě nikdy nevystupovalo. Berlínský producent a taky DJ Rampew se představí už tuhletu sobotu 1. srpna na rooftopu Sky Lounge. Minulý rok hrál třeba premiérově na vyhlasném festivalu Burning Man. Support Alex X, Alicia, Paul Maligan, Venku a Clayton. Tak případně tip pro vás, já posílám další taneční playlist. Dance.

Jsme Dance Radio a je potřeba zrekapitulovat hitparádu Dance Radio Chart. Do ní hlasujte na webu danceradio.cz klidně hned teď. Minulý týden jsme nasadili tři novinky. Noisy Pots, Madonu v remixu Peggy Goo a Bund s Mapy a Denem Whitlamem. Jim dejte svůj hlas na našem webu. Na stupních vítězů minulý týden Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us na trojce. Another 54 Ultra Talk To na druhém místě a Draw Moon z novinky až na první pozici Drum and Bass Shelter. Další kolo hitpošky ve čtvrtek po 18. a já už vám posílám další taneční beats. V celou si dejte zprávy s Andym.

El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty morské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborné školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Firework se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Adela, to je slovenská zpěvačka a konečně vydá debutový album Prima, vyjde v září. Vy si můžete poslechnout teď nově třeba single Ain't in LA. Adela patří mezi slovenský nejzajímavější vycházející hvězdy současnosti. Odstartovala svoji kariéru v Popstar Academy a vydala se potom na solovou dráhu. Má za sebou úspěšný EPčko do Provocateur a třeba singly KGB a Red Bottoms můžete určitě poslechnout na streamech i novinku Ain't in LA. Další taneční playlist na Dance Radio právě teď.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
6: Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Britská zpěvačka, hudebnice a taky jedna z nejvlivnějších osobností současné popkultury, Charli XCX, oficiálně vydává svoje 7. studiový album Music Fashion Film. Nová nahrávka má 11 skladeb a plynule propojuje světy moderního popu, vysoký módy a taky syrový kytarový motivy. Společně s deskou vychází taky klíčový single zpěvačky, který se jmenuje Camera, a doprovází ho vizuálně podmanivej videoklip v režii Aidena Zamiriho. A zahrál si tam, kromě Charlie, taky známý francouzský herec Vincent Cassel. Tak případně můžete poslechnout nebo zhlídnout online ode mě další taneční playlist na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku, playlist jako vždy na danceradio.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. Co vás čeká příští hoďku? Určitě probereme multiplatinový reperky Letou a Doja Cat, ty mají novej videoklip a budeme si povídat o přelomovém filmu dokumentu o Oasis, ten totiž míří do kin a taky online. Jmenuje se Oasis Don't Look Back in Anger. Rozhodně si na to počkejte a dejte si do uší další taneční servis. Tady ho máte, já jsem Michael C. a my Dance Radio. V celou zprávě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře ohorno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio. Multiplatinový rapper Kiletou Doja Cat představují oficiální videoklip k novému singlu OK, který pochází ze 4. studiového alba Little Big Mama. Album je dosud nejstreamovanějším, tedy nejúspěšnějším debutem v kariéře Letou. 18-skladbový projekt vznikal během zásadního období právě jejího života, kdy se z ní stala poprvé matka. S více než 6,4 miliardy streamů napříč platformama vstupuje Letou do další kapitoly své kariéry a vy si můžete novou hudbu poslechnout. Další muzika od nás, jsme Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

pořád nejlepší taneční playlist. Přelouvají film o Oasis míří do kina, taky online. Název Don't Look Back in Anger odkazuje na nejúspěšnější, podle mě, single Oasis. A v kinech i sálech IMAX bude 11. září. Online potom později. Film bude mít světovou premiéru na 80. ročníku Mezinárodního filmového festiáku v Benátkách. Jde o očekávaný dokument, mapující příběh legendární britské kapely Oasis a pohled na největší hudební událost roku 2025 zachycuje zážitky i emoce kapely a fanoušků po celém světě, když se konal nejočekávanější rock'n'rollový návrat. Případně pohledejte víc online, ale tahle ta záležitost stojí 100% za to. Z Dance Radia další taneční muzika.

0: Tady je Dance Radio, i před 17. hrajeme nejlepší taneční muziku, potom už to budou zprávy a kolega Andy Road. Podíváme se v příští 60 minutovce za globální superstar Jenny, ta totiž vydává svůj nový eterický single a videoklip Less Than a Lover. A Tyla pro změnu připravila svoje nový album A-Pop. Další taneční muzika od nás, playlist na webu nebo v aplikaci a rozhodně si společně dáme pořádnej taneční nášup. Dnes večer taky Afrojack, Rave On Air, Ultra Music Festival Radio Show nebo John Digweed.
1: Dance Radio. Dance Radio.

El Niño v tropickém Pacifiku rychle sílí. Rostoucí teploty mořské hladiny jej posouvají do kategorie velmi silného jevu označovaného jako Super El Niño. Předpovědi navíc naznačují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity. Čeští středoškoláci slaví obrovský úspěch. Z červencové 37. mezinárodní biologické olympiády v litevském Vilniusu přivezli kompletní sadu medailí s tím, že úplně nejlepší Evropan soutěže je Jan Beránek ze 7. ročníku gymnázia a středního odborné školy pedagogické v Liberci. Americká popová zpěvačka Katy Perry se ostře ohradila proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Její hit Firework se totiž použil k videu zveřejněnému na oficiálním účtu Bílého domu na sociální síti TikTok. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: tady je Dance Radio. Globální superstar Jenny vydává svůj nový eterický single a taky videoklip Less Than Lover, který je nyní dostupný prostřednictvím online služeb. Novinka představuje letní hudební zpověď, která zachycuje vzrušení i přetrvávající emoce vztahu, který se pohybuje někde mezi přátelstvím a romantikou. Rozhodně doporučuju, není to taneční muzika, ovšem povedlo se to náramně a pokud máte rádi právě emotivní písně, tohle by se vám mohlo zamlouvat. Od nás další muzika, my jsme Dance Radio, já Michael C.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je Dance Radio a nejlepší taneční playlist. Dnes, minulý týden, vyšlo dlouho očekávaný druhý album od zpěvačky Tylee jménem A-Pop, jde o nástupce průlomového debutu jihoafrické hvězdy a potvrzuje jí jako jednu z nejvýraznějších nových osobností světového popu. Album mimochodem obsahuje úspěšný single Chanel a She Did It Again, na kterým Tylee spolupracovala se Zarou Larson. A-Pop otvírá novou kapitolu v její kariéře a pokud nevíte, ženy získala v posledních letech řadu prestižních ocenění, včetně dvou cen Grammy. Tip pro vás vše na streamech od nás další taneční servis.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Díky, že jste poslouchali pondělí odpoledne, já se loučím, těším se na vás opět zítra a to už od 9, kdy zaskočím za Katie a potom tu budu i od 14 hodin. Skvělá muzika pro vás, ale pokračuje za chvilku Rave on Air, 120 minut nejlepších drum and bassových beats, potom nabídneme Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show nebo Johna Digweeda. Tak se těším zítra, ahoj.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Otázka, komu patří náhradní veřejná komunikace vybudovaná investorem poté, co kvůli své stavbě zrušil původní ulici nebo silnici, vyřešil nejvyšší soud. Potvrdil, že vlastníkem takové komunikace není investor, který ji financoval a postavil, ale původní vlastník, který zpravidla obec nebo stát. Soud tak rozhodoval v případě mezi investorem a Brnem. Při horské túře o horno-rakouského Hinterstoderu v neděli zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři po ženě začali pátrat poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo kontaktovat. Informovala o tom místní média s odvoláním na rakouskou policii. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, a to je tedy o 20% více než ve stejném období loni. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance
1: Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

0: Je to tady, dámy a pánové, je pondělí 27. července a je 18.00, to znamená jenom jediné. Tejfonér je zpět.
1: Ano, ano, já vás taky zdravím po delší době. Dneska jsem tady já, Matyáš Chaos Theory a Dan Frequence.
0: Přesně tak, dneska takzvaný...
1: dneska to je dynamické duo.
0: Chaos Frequence.
1: Ano, ano.
0: Co vás dneska čeká? Určitě mnoho zajímavý muziky, začneme zlehka deepama, určitě si dneska zase zahrajem Neura, to bychom nebyli my.
1: Přesně.
0: Shrneme si nadcházející festival Letitrol, který bude teďka od čtvrtka u Mosteckého jezera.
1: Od čtvrtka nebo od středy?
0: Možná to už od středy, že jo?
1: No, takový to neoficiální zahájení.
0: Takový neoficiální zahájení. Takže určitě se koukneme na line-up, řekneme si, na co se těšíme a určitě probereme dalších milion věcí.
1: No, my si něco vymyslíme, o čem se tady budeme povídat.
0: Je to tak. Tak jo, jdem na věc. Posloucháte Rayfon Air.

0: Stále posloucháte Rave On Air. Superový začátek, Maty.
1: Jo, díky. Až na to, že se mi to jednou strašně koplo, protože jsem nedával pozor, tak to bylo super.
0: Tak my ti to pro tentokrát promineme.
1: Já věřím, že to nikdo nevšim.
0: Tak, pojďme trošičku načíst tenhle titrol, co nás teďka čeká vlastně od středy, jak jsi prozradil. A chci se tě zeptat, Maty, ty jsi byl minulý ročník vlastně, jakoby jak byl ten otevírací ročník teďka
1: Mostu?
0: V Mostě?
1: Ano. Jo, já jsem minulý rok byl, já jsem se tam byl podívat vlastně na všechny tři dny a mně teda osobně se toho líbilo o dost víc jako ta lokalita než letiště Milovice.
0: A ty jsi zažil ještě mimo ty Milovice i nějakou jinou lokaci?
1: Ne,
0: Benešově nebo potom na tom Oplatilu si nebyl. No, to je škoda, že bys to měl určitě s tím porovnat.
1: No a já jsem to porovnával bohužel jenom s Milovicema a kdo si zažil Milovický jako pařáky a vedro ve stanu, kde byly 40, tak asi taky mi dá za pravdu, že ten most působil o dost líp.
0: Jo, to 100%. Tak ono hodně dělá to, že tam je to super jezero.
1: No,
0: je to všechno v velice blízké vzdálenosti od toho kempu. Takže z hlediska nějakého toho uživatelského komfortu jsme diametrálně jinde.
1: No to jo, to určitě, to jako souhlasím.
0: Jo, takže mně se třeba minulý ročník Lety trolů jako velice líbil, to bylo moc fajn, jak z hlediska jako rozložení vlastně toho areálu. Jediný, co bylo škoda, tak bylo samozřejmě počasí, ale tak tomu člověk úplně neporučí.
1: Tak on to takový check-tech se z toho na chvilku pak udělal, no.
0: Jo.
1: Jako nikdy jsem teda nebyl na check-techu, ale viděl jsem vždycky videa, fotky, kde bylo bahno, lidi byli po kolena v bahně, tak tady to nebylo úplně po kolena, ale když zapršelo, tak měl jsem sebou pohorky, no, naštěstí.
0: Ale za mě to bylo jako docela srandovní. Mně se to jako moc líbilo.
1: Mně to nevadí. Když není jako 10 stupňů a neprší, ono tehdy snad nebyla taková zima, že jo?
0: Nebylo to tak hrozný.
1: Takže si myslím, že když takhle sprchlo nebo to, tak no dobrý, no, ale tak prostě nebylo boty si umeju, to je nic hrozný a přijde mi to rozhodně lepší, než třeba jako se opravdu vařit v těch jako 35 na tom přímém sluníčku.
0: To bylo 100% dost pohodlnější.
1: No.
0: Určitě máš potom i větší motivaci třeba si dát někdy drink.
1: No to jo.
0: Tak paráda, tak začneme čtvrtečním line-upem. Mm-hmm. Když na to tak koukám, tak tady vidím i některé naše předešlé hosty, Fonetika.
1: Aha.
0: Na archivu, když se koukneme na ty větší stage.
1: Počkej, Dane, tak ale ještě než ty to najdeš, tak, nebo chtěl jsi to říct až potom, že tam hraješ?
0: To potom, potom. To je v sobotu.
1: No tak jo.
0: Na Factory stage tady máme našeho kolegu Štěpána Magentu od 17.30 a to hned ve čtvrtek. Takže to bude pecka, určitě doporučujem. Potom koukám na hlavní stage od 18.00 Monty B2B Visages. Hned po nich Maduk. Pak je tam nějaká pauzička a už vidím proč. Tam je pauzička z toho důvodu, že bude mít live vystoupení Fox Stevenson. By the way, Fox měl vlastně tady tohleto live vystoupení v Roxy.
1: Ne, počkej, nezrušil ho tehda.
0: Ne, bylo tam, bylo to super. Jo, kamarád tam byl a...
1: Aha, jo.
0: A právě o tom básní, jako básní o tom doteď.
1: Že to, jo, tak on má výborný hlas, že jo, je to takový jako, no prostě je to prej dobrý.
0: je to skvělý, takže určitě doporučuji, abyste si zašli. Potom ostřílená klasika Wilkinson od 10 hodin, potom teda z Wilkinsona bude docela příjemný skok na AMCO s Phantomem. I když vlastně on Wilkinson taky hraje docela ostře, mi přijde poslední dobu.
1: No, asi jo, ale to budou spíš takový ty jako, já jsem to hodně dlouho neslyšel.
0: Jo, takový ty klasický dance floory prostě, no.
1: No, možná. Třeba nějakým jump upem, že to třeba proloží i,
0: tak, nevím. Tak. Tam bude to každopádně jako příjemná příprava na AMCO.
1: Ten bude dobrý, no.
0: A po AMCím sota. Což mě mrzí, protože Analytics Troll vlastně jedu až v pátek, já se bohužel neutrhnu kvůli práci, takže já přijdu o AMCho.
1: A Turno hraje?
0: A Turno...
1: Tenhle rok?
0: Turno myslím, že tam je taky.
1: Ten asi musí, ne?
0: Ale na toho třeba narazíme. Potom teda Factory Stage, jak jsem zmínil, teda 17.30 až 18.30 náš prácha Magenta, potom tam vidím Giftu, Amu, potom už od 8:30 je Bunchin, po něm Imanu, Synergy a od 23.30 do 1 do rána bude hrát Current Value.
1: Že ty Current jsou... Value. Mm-hmm. Ty, ale Synergy, ty jsem slyšel snad jenom jednou a já jsem myslel, že ono už jim to nějak jako...
0: Je to už nějaký pátek, si myslím, že jo?
1: No, a já jsem myslel, že by nějak ne, že zmizeli, ale že nějak jako moc nevydávali snad jeden čas, ne?
0: Je to tak?
1: A teďka se asi zase vracej.
0: No, vypadá to
1: asi,
0: tak.
1: Já vím, že jsem vlastně o nich slyšel něco, protože kdo zná ví, pamatuje starý Synergy songy, teďka si teda nespomenu žádný název, ale vždycky to byly takový ty šlapačky hrozný. Pak si pamatuju, že oni na chvilku zmizeli a pak, že oni vydali vlastně nějaký novej track a byl to takový dance floor lomeno, slyšel jsi ho? Já si vůbec teďka nemůžu vzpomenout.
0: No tak schválně to potom do nějakého vstupu můžeš najít.
1: Chtěl jsem tím říct, že přišli s novým soundem, který mi nepřijde vůbec špatný, a jsem rád asi, že se jako takovýhle producentský jméno pro mě teda jako dost asi možná i velký, že se zase jako takhle vrací, je to hezký.
0: Tak je to fajn. Potom je tu Soundgarden Stage, které by nám asi nejlépe něco říkala Sovča, protože když vidím ty jména, tak tam bude asi zalezlá Sovča.
1: To jakože to smrdí junglem, nebo?
0: No, docela dost, no. Jo, tady potom DRS in Session, feat Dodger od vlastně 8:30 do 9:30, Dusky, následně potom Flowdown a bude Flowdown. Zavírat to bude This Is Inja. Takže
1: aha, no tak to je něco.
0: To si myslím, že tam
1: to je
0: jako,
1: pro Sovču, no.
0: To tam bude mít své vyšlapané místečko.
1: To se asi nahne o tom.
0: Takže paráda. Potom teda Archive Stage, tam bude mít Modus Takeover. Mm-hmm. Zase to vememe na nějakou půl sedmou, Rage Mode, Annex B2B Fade Black, to bude super,
1: to je dobrý.
0: Si myslím, to je super kombinačka, Kalix a Upbeats v B2Bčku, taky zajímavý, následuje Came on Crooked, Break a zavírat tu stage bude Matthews.
1: Jo, tak to je asi za mě teda zatím jako nejvíc atraktivní stage, co se týká jako drum and bassovýho zvuku a technického drum and bassu.
0: To mi přijde jako hodně hustý.
1: To je hodně dobrý.
0: To bude dobrý. Potom je Bass Shelter, kde bude Liquidator Screw, Vedry, potom Audio Cuts, QZB, Malkut, Fakutum a Upfokers budou zavírat.
1: Upfokers.
0: Mm-hmm. A vlastně přes den na Port Stage, což vlastně, jestli si pamatuješ, to byla taková ta stage, která byla vlastně na tom jezírku.
1: Jo, vím.
0: Tak budou tam mít exkluzivní vystoupení tři prvky a to bude, Neuroheads tam budou mít nějaký speciální 2010 neurofunkový set,
1: okay.
0: od 2 do 3 hodin, potom tam je You od 15.30 do 16.30 a potom od 17.00 do 18.00 tam bude Bunchin. Potom vlastně bude i Saurus Stage, kde bude Lucino, Driuk, DC Ground a Mike Helper. Mike Helpera jsme tady teďka nedávno
1: ten
0: měli.
1: Ten byl nedávno, jo, že jo?
0: Jo, přesně tak. Ten má na starosti vlastně Unit Rage Festival.
1: Tam jsi hrál?
0: Tam jsem tento rok nehrál, minulý rok jsem hrál. Tam jsme to zavírali,
1: že
0: tam
1: bylo super, ne?
0: Bylo to boží. Jako musím říct, že...
1: Jo, to si pamatuju.
0: Za mě jeden z nejlepších jako festivalových zážitků vůbec za moji kariéru. Jako. Bylo to fakt bombový. Jo. Kluci právě mají na příští rok už budou mít vlastně placenou verzi toho festivalu, protože tento rok byla poslední jakoby free.
1: Aha. Jo, oni to měli nějak od města, ne? Že jim to... Nebo tak, že mě na to nějaký příspěvky, ne? Snad to
0: asi
1: něco
0: určitě,
1: takového, myslím.
0: Jako, ano, samozřejmě, tak
1: jo,
0: určitě
1: jo.
0: Něco to stojí.
1: Ne, jako, že to je hezký, že takhle města, že na to přispívají a že to právě jako, že to ono to snad i kvůli tomu mohlo být potom nějak zadarmo, že jo, tak jsem to myslel.
0: No jasně. No a tohle byl vlastně úplně poslední ročník, který byl za free.
1: Aha.
0: A následující ročníky už budou normálně jako vy
1: jo, za mé placení.
0: Budou penízky mé.
1: A tak ono to bylo docela velký už ten rok, ne?
0: Jasně, ale už i ten rok, kdy jsme
1: no
0: tam...
1: No to jo, vlastně ale přišlo mi to, že teda tenhle ten rok podle fotek tam bylo teda o dost víc lidí.
0: Jo, byl masakr.
1: Nebo to bylo dobře nafocený.
0: Ne, jako tam je to oblíbený festival a už to má taky jakoby svoje fans, takže... Ale zaslouženě, jako festival je to bezvadný.
1: No, jasně.
0: Jo. Dobrá, my se vrátíme teďka ještě za písničkou a v dalším vstupu si probereme páteční část line-upu na Letitrolu. Posloucháte Rayfoner.

0: Dámy a pánové, my vás zdravíme opět a znovu, tentokrát je za mixem Dan. Mohli jste si všimnout, že Dan hnedka z mých lípů přešel na klasické neurofunky s občasným jump upem.
1: Já si myslím, že to bylo plynulý přechod mezi deepem a tvrdším deepem.
0: Ale to ještě než se pustíme teda na ten Let It Roll, tak to si pamatuju, že jsem jednou hrál, jednou jsme hráli v Brně a byli jsme domluvený, hrál jsem tam já, Drax, Madara, a s Draxem jsme byli domluvený, že budeme hrát, jako bylo to fakt jako divná akce, protože jsme původně měli hrát jako hodinu, hráli jsme nakonec hodiny 3 a byli jsme domluvený, že první hodinu budeme hrát deepy. Mm-hmm. Hrál jsem já, hrál jsem deepy, Madara hrál taky deepy a pak přišel David. Otevřel složku deepy. Říkám, hele, tak, tohleto se mi, to je divný, aby David měl složku s deepama. Otevřel to a první track, boom, prostě nějaký track jako back to the old school, ne? Tak říkám, no, to je dobrý. A pak už tam začal sypat přesně tady to, takovýhle neura jako ty, jak jsem se na to vzpomněl, že to je vtipný, že jako každý máme ty hranice mezi deepem a neurofunkem asi nastavený fakt úplně jinde.
1: Já mám dlouhý nohy, tak ty máš taky dlouhý nohy, tak já jsem to prostě přeskočil takhle, no.
0: Dobrý, ale tak jo. Tak, podíváme se na páteční Let It Roll 2026, respektive na timetable. Předtím jsme si projeli čtvrtek, teď se podíváme na pátek. Nebudu teda číst všechno, vzhledem jsme se domluvili, že vždycky jenom vezmeme jako to, co nás zajímá. Takže, na Generator Stage Critical Sound System od 7, tam se teda začíná později, jako vždycky. Lude B2Bová, Hybrid Minds, tyjo, to by mohlo být dobrý, taky ty zamilovaný zpívánky. Byl jsi někdy na Hybrid Minds?
1: Tyjo, to víš, že jo. Byl, no. Je zajímavý, že tam teďka jakoby povídáš o Hybrid Minds a posledně tam tam hraje. Screamorův remix, skvělý. Ale ano, jo, jako Hybrid Minds, ještě jako ideální čas, hezky. Zápas sluníčka, 21. 22. hodina, to je pak i pak poplakáníčko.
0: Ta opening ceremony, tyjo, na tu, já teda bohužel ten rok nejedu, ale určitě bych na ní byl zvědavý, protože opening ceremonie jsou vždycky plný ohňostrojů, často i dubplateů, který třeba minulý rok si pamatuju, že opravdu jako, co se týkalo těch tracků, který byly v té opening ceremony, tak to bylo úžasný. Mm-hmm. Takže by mě opravdu zajímalo, jak to bude znít tenhle ten rok, jestli třeba kdo všechno dělal taky ty tracky, že jo? Protože ono se to potom nějak vydává později, ne vždycky?
1: Jo, je to vždycky vlastně jako EPčko, který vyjde potom, je to vždycky jako kombinace několika tracků a vždycky to stojí za to. Já musím říct, že historicky mě teda úplně nejvíc jako bavil, když měli na starost vlastně opening show ještě June Miller. Jo, když jakoby to bylo za mě jako úplně totálně největší strop.
0: Tam hrál ten spin test od nich nebo ne?
1: Ne, nemyslím si.
0: Ne,
1: to nebylo vůbec součástí toho,
0: pokud nebylo,
1: se
0: to
1: vzpomínám.
0: Aha, ale já jsem měl zafixovaný, že to bylo v nějaký, a tak to byl možná nějaký set, jako a...
1: Je to možný, ale jako...
0: Z Let It Rollu, tak to mám zafixovaný, prostě, s nějak spojený.
1: Jako i po DJský stránce, jako tady ten projekt mě hodně chybí.
0: Aha.
1: To byla jako velká pecka.
0: Tak, dál tam máme Kamo and Crooked B2B Matthews, tak to bude...
1: Ty jsi přeskočil vlastně de facto úplně největší, jakoby...
0: Jo, a jo, Pendulum, ježiši.
1: Ty jsi přeskočil vlastně úplně to, jakoby nejzásadnější ne. Z toho festivalu, tyjo. Ty jsi dobrý kaštan.
0: Počkej, Pendulum, to je takový to napsaný tím velkým písmenem, co takový ten největší tahák?
1: No.
0: Jo.
1: Něco takovýho, jakoby, no.
0: Já jsem si tady totiž myš kousil dolů. No dobrý, tak Pendulum Live, no. Tak Pendulum Live, Dané, slyšel jsi už
1: no,
0: někdy.
1: Jo. A? Jako liveko ne, ale samozřejmě...
0: A byl jsi na nich teďka v tom, v Karlíně, jak byli?
1: Ne.
0: Tyjo, tak to byl masakr.
1: Jako DJ set už mám za sebou od nich mnohokrát.
0: No tak to se vůbec nedá srovnávat.
1: Jako El Hornet jako super. A že to měli vlastně někdy i v kombinaci vlastně s tím zpěvákem.
0: Jo.
1: Ale jako tady tohle to bude samozřejmě úplně na jiný úrovni, no.
0: No ne, jako to Pendulum Live, to se vůbec nedá srovnávat jako s nějakým DJ setem. To bylo opravdu, hele, nádherný. Fakt se mi to hrozně líbilo, hráli spoustu starých tracků, hráli i Knife Party dokonce. Myslím,
1: nice, hodně hustý.
0: Takže jako za mě fakt super.
1: Takže to teda považuješ vlastně jakoby za jeden z těch jakoby...
0: Hele, já jsem si možná vzpomněl, že já bych tam možná jenom na tu Pendulum, který jsem přeskočil. No dobrý.
1: Matej, já tě musím někdy nechat sestavit line-up na něco.
0: Ne. Ne. Tak. Dobře, tak teď už jsme se dostali ke Kamo Crooked, B2B Matthews,
1: ano.
0: Netsky Coven, Euphorie, to zavírá.
1: Jako stojí asi za připomínku, že Euphorie bude zavírat mainstage.
0: Já ta právě na to jako koukám, že...
1: A to nemá produkci.
0: No, jako dobrý, tak je to...
1: Dobrý.
0: Jo, tak asi je šikovná holčina, já jsem...
1: Jo, jakože po marketingové stránce, jako umí to prodat.
0: To jo.
1: Je to dobrý.
0: Tak, na Factory Stage Tony Tera, zdravíme na něho, ten to otevírá od 5, po něm přebírá Bea, ta to předává Diesel Boyovi, OK.
1: To je Shaquille O'Neal?
0: Hele, a víš co, to by bylo docela jako sranda, kdyby tam opravdu objevil ten Shaquille O'Neal a po tý malinkatý B by to převzal.
1: No tak B ještě není úplně tak malinkatá.
0: Ale taková třeba, droboučka.
1: Ale třeba taková, třeba jako Terrifying, jako jo.
0: No to jo.
1: Tak za ní ten 7-metrový
0: šek. By byl jak maňásek vedle něho. Potom, Tanukichi B2B komplex, OK, to je docela zajímavý kombo, protože Tanukichi, jakože Tanukichi, já nevím, on hraje tak jako podle nálady, on někdy hraje ty jeho tekna a frenchcore a tady ty věci. A pak se hraje někdy tak jako drum bassový sety, tak z B komplex asi bude hrát drum bass, co?
1: Jako upřímně, tady tahle ta kombinace ve mně vzbuzuje zájem.
0: Jako já jsem to už předtím viděl na tom Instagramu a říkal jsem si, ty, tak to jsem teda zvědavý, co tam tady ty jako,
1: protože asi si úplně nedokážu představit.
0: A B komplex hraje nebo Liquidy, ne? Nebo dělá takový jako...
1: No, je to prostě Liquid lomeno mainstream, jako teďka v tuhle tu chvíli, ale...
0: Jo, to je zajímavý.
1: Nevím, jako to Nukiči by se mi spíš hodil třeba k Mandexters nebo k něčemu takovým.
0: A tak ty už spolu asi párkrát hráli, tak to chtěli udělat nějak zajímavější. No dobrý, tak jdeme dál. Pak tam je Drkn Eto, asi jako Darknet. Mm-hmm. Mel B2B Enta, to z Broody P. Jo, no, asi jo.
1: Je to možná.
0: Nevím, ale. No dobrý, jdeme dál radši.
1: Pak je tam vlastně pauzička v rámci opening ceremony, to asi půjde na všechny stage.
0: No.
1: To potom mají, koukám, Neuroheads a mají tam vlastně special guesta
0: Xilima. Jo, aha, ten je teďka docela aktivní na Instagramu,
1: koukal jsem
0: si všiml.
1: Ano, všiml jsem si.
0: Dobře, pak tam jedeme dál, Black Sun Empire B2B Low, no tak to nevyslovím.
1: To je jako Low Q, víš, bych řekl.
0: Low IQ.
1: Mhm.
0: Tak.
1: To bude taky zajímavý, určitě. Potom Virus Trinity, to znamená audio, B2B Edrush a Optical, tak tam určitě teda, až teda mám bolavý kolínko, tak tam asi si ho dodělám. No,
0: no to asi ano.
1: To si myslím, že...
0: B2's B2 American.
1: Tak to bude. Tak
0: to bude nářez.
1: To bude nářez.
0: Americano nový album. Netřeba komentovat, už jsme to jednou řešili.
1: Tak. A potom Zardonic, což jo. Je taky taková prostě za mě klasika vždycky nakonec. To je bomba.
0: Přesně.
1: To je kytarový šílenství.
0: No, tak. Soundgarden, Šmido, otevíračka,
1: Liquid Set,
0: bomba. Vláďa se na to moc těší, už jsme se o tom bavili. Já se mu nedivím, protože nehraje ve 3 ráno.
1: Já jsem to chtěl právě jakoby říct, že...
0: Vláďa se na to hrozně těší, hele.
1: Vláďa to asi úplně vyměnil jiný konec vlastně.
0: Jo, z extrému do extrému. Takže tímto zdravíme Vládíka a doufám, že si to užiješ.
1: Doufám, že si to užiješ na druhé straně line-upu. No, spíš timetable, pardon.
0: Tak, potom... LSB určitě bude zajímavý, pro mě teda.
1: Určitě 100%.
0: Jako LSB boží. Edgewood a Low, jak to, že hraje dvakrát? Low Q.
1: Ty máš to docela Low Q teďka.
0: Hele, já jsem měl fakt náročný. Zdravím diskáče. Skylark B2B, ano.
1: Mm-hmm.
0: OK. Clinical B2B Wings, taky může být dobrý. A TB bez Kalixe.
1: Mhm.
0: A potom se posouváme Monster Cat Takeover.
1: Ty kráso, ale Coherent B2B Molecular, to bude pecka.
0: Jo, tak to, jako,
1: to jde mimo tebe, viď?
0: Já ty deepy, mě to baví si to pustit do sluchátek a jako poslouchat to, ale že bych na to měl jít pařit, to ne.
1: Ale jako Coherent, to je jako velká mašťárna, to bude super jako za mě. Jo, takže určitě doporučuji, jestli budeš mít někdy možnost jako Coherent i Molecular, skvělý jména, takže určitě doporučuji někdy si najít na line-upu zrovna tady tohleto.
0: Tak, Monster Cat Takeover na Archive Stage, tak teď mě možná mrzí, že na tenhle tetrol nejedu, protože ne, že bych tam teda všechny znal, ale vidím tady Gentleman's Club, vidím tady Ion Mode a vidím tady hlavně Mode Step DJ set.
1: To bude pecka.
0: No to bude pecka.
1: Mm-hmm. A je tam i Mas, je tam, jsou tam Dirty Phonics, Pirapus
0: a Glade.
1: A Glade Paling, no tak to bude...
0: Glade, tak ten, no to bude výborný. Mm,
1: tak Glade Paling nakonec bude jako fakt velký Paling.
0: Tak toho ještě za doby Snare Junkies, jo, tak to jste Gladeho měli ve Stormu.
1: A to vystoupení bylo fenomenální.
0: To bylo šílený, no, to si pamatuju, že jsem ho tehdy vozil, takže jsem ani nepil. Měl jsem čistou hlavu a s čistou hlavou jsem odcházel totálně propocený z té stage, takže kdo nezná Gladeho a poslouchá nás a bude na Lety Trollu, tak nepouštějte si vůbec jeho hudbu dopředu a běžte tam prostě bez jakýhokoliv očekávání a jenom tam si to prostě poslechněte.
1: Je to tak, je to určitě dobrý tip, protože je to opravdu něco úplně jinýho, je to geniální.
0: Ano, jak sám Glade říkal, jeho hudba se nedá definovat, on si sedne do studia a prostě dělá to, co ho baví a je mu úplně jedno, co z toho vyleze.
1: Což vlastně jako by z těch písniček jde asi jako člověk si... vydedukovat.
0: Jo, člověku to dojde, no. Tak a blížíme se už tady na poslední vlastně dvě stage. Páteční, takže Base Shelter, Subardo Takeover, to vůbec neznám. Víš, o co jde? Dobře, tak tady se asi posuneme teda dál na port stage, protože tam bych si já nevybral. No a na port stage
1: je
0: BA...
1: Je tam Gorsky. Gorsky znám.
0: Jo. Mm-hmm. A je dobrý?
1: Jumpiky.
0: Aha. Hmm? No dobře, a potom když se posuneme ten náport stage, tak tam je BA od dvou, pak tam je Gino od 15.30 do 16.30.
1: No, Gino, to je masakrál.
0: No, kdo mě, no, to možná je dobře, že mě nikdo neviděl minulý rok na Lety Trollu, když jsem byl na setu Amplify B2B Gino.
1: Já jsem tam byl.
0: Já jsem tam fyzicky byl taky, ale po těch všech drincích, jako nevím, jestli tam byla hlava, mám to takový trochu v mlze, ale bylo to boží, ježiši.
1: Jo, bylo to skvělý.
0: To byl nejlepší set, to byl reálně za mě nejlepší set celého
1: Lety Trollu. Já jsem tam byl právě jako téměř střízlivý a tyjo, byl jsem najednou, jak kdybych byl opilej.
0: No, to byl fakt mazec.
1: Byl to masakr.
0: To byl mazec.
1: Bylo to fakt dobrý, musím říct, že jako tenhle ten set se povedl. No.
0: A potom Imanu Signal set, hezky. Od 5 do 6, tak tam bych určitě šel na port stage.
1: Co si myslíš, že znamená Signal set?
0: No, tak myslíš,
1: že zapálí ten? Zapálí vlastně jakoby ten port?
0: Bude tam chodit z pochodní. Nebo bude vysílat nějaký signál, nevím jaký, nevím čím, ale... Dobrý, no, tak my jsme teda projeli páteční timetable. Pak si uděláme teda ještě v jednom vstupu sobotní timetable.
1: Tak.
0: A potom vám ještě něco povíme.
1: Je to tak?
0: Tak jo.
1: Jdeme zpět za písničkou.
0: Tak zatím čau.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tvoje nová oblíbená

0: Dámy a pánové, stále posloucháte show Rave On Air na vlnách Dance Rádia. My stále rozebíráme line-up Lety Trollu a bývá nám sobota.
1: Já jsem si říkal, proč tě neslyším, já jsem měl špatný sluchátka. A to by se předtím stalo úplně to stejný.
0: Úplně to samý, akorát opačně.
1: No dobrý, tak jdeme si povědět něco o tom Lety Trollu, protože dneska opravdu tady to inteligencí úplně nepřekypuje teda ve studiu.
0: Je to tak, náročný víkend.
1: Oba dva jsme měli náročný víkend, Dan byl na Pitbullově, že jo, včera.
0: Ano, přesně tak.
1: A já jsem byl s diskáčema na chatě, kde jsme oslovovali život a přírodu.
0: Takže taková yoga v přírodě, vítání sluníčka a...
1: Vítání slunce proběhlo.
0: Dokonce dvakrát po sobě.
1: jdeme se podívat na Lety Troll.
0: Tak, jdeme zpět na hlavní stage, začneme zase tím nejlepším. V sobotu nás od 18.30 bude čekat na hlavní stage Rido, který byl taky naším hostem. Ono to docela utíká.
1: Hele, on ten Rido byl... Zima. Podle mě nějaký prosince tady mohl být, ne? Třeba.
0: No, něco takového.
1: No, letí to hrozně.
0: Je to šílený. Po něm bude následovat Harriet Jackson. Harriet jsme vlastně mohli slyšet na Garbe, na dvojce, na The Nebespace.
1: Jo.
0: Musím říct, že Harriet mě teda jako nesmírně bavila, že to bylo jako fakt parádní.
1: To snad někdo říkal, že to byl tehdy nejlepší set noci, ne?
0: Nebo? Určitě, 100%, na tom se teda jako shodnu s tím, kdo to řekl.
1: Jestli to možná nebyl ty, ale... ale
0: vím, to že si nemyslím, nebo nevím, ale jako určitě jako to byla, určitě to za mě byla největší pecka.
1: Já vím, že někdo říkal, že Harriet Jackson měla výborný jako set, takže asi doporučujeme a asi se na ní běžte podívat, až bude hrát.
0: 100%. Potom bude následovat Metric a Grafix, super kombinace.
1: Za mě super.
0: To bude takový
1: dance floor,
0: nevím, jestli budou hrát opět Liquidy, možná nějaký
1: ne,
0: jako...
1: Ne, Metric a Grafix většinou hrajou takový, Grafix bude hrát víc zpívánky a Metric hraje takový opravdu, prostě takový jako sypací dance floor, prostě jako jsou tam hezký synťáky, ale zároveň to je prostě takový jako tvrdší, Metric mě vždycky hrozně bavil.
0: Jo,
1: třeba.
0: Metric je dobrý.
1: Metric je skvělej.
0: Potom teda bude následovat Kenine, což bude taky bombice. A po Kenainovi bude půl hodinka, ne, kecám, 15 minut bude pauza, protože
1: bude
0: Mode Step Live.
1: Jo.
0: Já jsem Mode Step Live zažil v roce 2013 v Roxy.
1: 2013,
0: ještě v původním složení kapely.
1: To jo.
0: A můžu ti říct, že to byl taky jeden z nejlepších vůbec jako zážitků.
1: No, jako Mode Step jsou úžasný. Jo.
0: To vlastně zrovna fičelo to jejich albíčko, kde je Sunlight a tady tohleto. Mm-hmm. A to bylo prostě wow. Pecka.
1: Jo, jako jsou úžasný, no mě mrzí, že jako life asi už nikdy nezažiju.
0: Mm-hmm. Můžeš přijet v sobotu na Lety Troll.
1: No, když oni, já nevím, mně přijde, že oni jsou takhle jako, oni se začali vystupovat, nebo víc. Oni se nějak tak jako vrátili nějakým způsobem, ale nemyslím si, že by to bylo asi tak častý těch vystoupení, no.
0: No. No,
1: takže no, nevím, jestli se stihnu někdy jako zažít, ale určitě bych chtěl, ale v sobotu na Lety Troll asi nepřijedu.
0: Ale jako za mě určitě sobota zatím jako perfekt. Tak. Potom teda po Moodstepu bude taky zase chviličku pauzička na vyklizení stage.
1: Nebo na drink.
0: Tak, je to tak. Bude následovat Chase and Status.
1: Ty hrajou na Tomorrowlandu snad i ne?
0: Jo.
1: Já mám pocit, že jsem nějaký video, no.
0: Potom Delta Heavy s Duxtou, Friction a Mosey. To je Friction s Mosey, to taky bude sranda.
1: Já se těším na Moseyho namáchač hrozně.
0: To bude dobrý. A zavírat main stage bude Don Diablo a bude tam představovat Controlled Alt Delete s Duxtou.
1: Cože?
0: No, my jsme se o tom snad bavili posledně.
1: Počkej, fakt?
0: No, my jsme se o tom s někým...
1: Jako Don Diablo, jako ten takový ten, jako co nedělal drum and bass.
0: No, přesně tak. Ten jako houseový takový.
1: To je takový ten, který vždycky
0: hrozně... Idemko, no.
1: Aha, to je zajímavý. Jako já vím, že začal nějak jako dělat drum and bass, ale nevěděl jsem, že to začal dělat až tak vážně, že hraje na Lety Trollu.
0: No, jakože zajímavý. My jsme se o tom právě s někým bavili teďka nedávno, že jaký to asi bude. On, jsem viděl nějaký stream, kde právě jako hrál a nevím.
1: Track po tracku?
0: Takový to bylo slabší, no, tak uvidíme. Tak, potom se přesuneme na Factory Stage, kde bude v sobotu probíhat 15 let Eatbrainu. Otvírat to v 5 hodin budu já, Mind Frequence, potom po mně budou hrát Sia Nemesis, potom Dub Elements, Tesseract, Rajdo se Simplexem od 9, potom Ziggy a Akray, Manta, Scream Arts, potom budeme přitvrzovat Mob Tactics a Midnight Cult, potom Jade, Venom a Teddy Killers, Budouci s Red Pillem, to by mohla být zajímavá kombinace, a Aggressor Banks s Mindscapem.
1: Tak to zní fajn.
0: To je docela linka od začátku až do konce.
1: To je docela v pohodě, bych řekl.
0: To je jako hodně v pohodě. To je tak na to si vzít barel něčeho na záda a...
1: Jo, jo.
0: Abys nemusel vůbec ani na bary.
1: Pade na pade, room kola.
0: Tak, ideálka.
1: Nebo nějaký jako obrovský...
0: Taková houba.
1: Nebo ice, ten, jak se to jmenujem? No to je jedna, asi nespomenu název toho drinku. Long Island Ice Tea.
0: Jo, dobře.
1: Jo. Do barelu a jdeš na stage, prostě jsi dobrý. Vybaveno.
0: Klasika.
1: No, vlastně.
0: A šetříš.
1: V klidu.
0: Potom se přesuneme teda na Soundgarden, kde bude DNB a Arena Takeover ku příležitosti 30 letům. Jo, to už jaký ústý, veď?
1: Co je 30 let?
0: 30 let Takeover DNB Arena.
1: Ne, oh, fakt, no. Já myslím, že jsou třeba od roku 2010.
0: Nevím, to se narodil, ne, někdy tak.
1: Já jsem úplně čekal tady tu poznámku.
0: Zákeřnou.
1: No, přesně, klasika.
0: Každopádně, otevírat tuhletu stage bude naše kamarádka Linda, která si říká Lin, potom po ní bude Mustafa Sheriff, Fallen Gemini z Límňau, potom Spill, který už bude hrát vlastně za sebe, mimo projekt vlastně... mimo projekt Ripple.
1: Aha. Jo, takhle on, jo, okej.
0: Okay. Rozdělili?
1: Oni se rozdělili, kluci.
0: Tak, tak, tak. Potom Drowmoon, Madface, Cove, Technimatic a zase Low Q.
1: Hej, tyjo, to je zajímavý.
0: No, to bude asi, řekl bych, nějaký vokalista nebo vokalistka. Počkej, já to schválně vyhledám.
1: No, asi DJ to nebude, aby hrál 3 B2B.
0: Ale co ty víš?
1: No. To by byl dobrý frér, ale že by byl tak známý, že by ho tady nasekali jako do 3 B2Bček a hraj si.
0: Ale jo, hele, když se na to podíváš, tak je fakt, že Low Q tady jakoby vystupuje s největšími jmény vlastně dramivizový scény světový.
1: No právě.
0: A dokonce koukám, že už to není jako nějaká otázka aktuální doby, ale je to i pár let zpátky, jo.
1: Aha.
0: Je to MCčko, takže...
1: Hele, tak to jsme, musím nás pochválit, že jsme to opravdu jakoby vyredukovali, že jméno, který je se třema velkýma jakoby DJs, takže opravdu není DJ, ale je to MC.
0: Hele, Maty, normálně, já kdybych měl teďka sušenku, tak ti dám, to víš, nebo bombónek.
1: Jako za odměnu.
0: Tak za odměnu, že jsi takhle šikovný. Po Technimatic potom bude Aphrodite, což zase pecka od 10 hodin absolutně fit. Potom Lens, LTJ Bukem, potom Spy, zase z Low Q. Ty, ale na Spy si určitě zajdu. No, za mě Spy je prostě srdcovka, hodně parádní záležitost.
1: By Your Side.
0: Tak, tak,
1: úžasný
0: tak.
1: Track,
0: ale obecně dívám, jako ty sety mají hlavně prostě hlavu a potom.
1: Jo, jo.
0: Tam je to jako neskutečný, jak on to dokáže prostě zahrát od začátku až do konce. Je to příběh, má to všechno. A ať jsem teda jako zastánce spíše toho tvrdšího stylu nebo tvrdšího subžánu drum and bassu a obecně jako hard music, tak Spy jako je prostě klobouček. Potom teda Emperor. Taky pecka, takže předpokládám, že Emperor bude mít nějaký asi deepovější set, když bude, protože je zasazený mezi Spaje a Kairis.
1: No hlavně Emperor už posledních pár let jako nehraje vyloženě jako tvrdý drum bassy, ale hraje to víc takový jako deepový, takový hodně zlámaný, víc technický, takže od něho bych určitě nečekal žádný tvrdý neurofunk.
0: Mm-hmm. Potom po Kairist bude No Money a Fantech budou zavírat tady tuhletu stage.
1: Mm-hmm, to jsou kluci z Ostravy.
0: Tak, tak, tak. Takže pecka. Potom se přesuneme na Archive Stage, kde bude VAJ Takeover. Od 2 hodin tam bude DNB Step Association, Potom Dave Schickman, od 5 hodin tam bude Snooki s Dreamworksem, po nich bude hrát naše Sovča, potom VXR Go, Oko, Galaxy, Charlie T, Little Sound, od 11, od půlnoci Ivy z Mandy Dexterous, zajímavá kombinace.
1: Tak jako ty už hráli taky spolu, že jo, několikrát?
0: Podle... Je to možný, někde, že mi to akorát uniklo.
1: Jo, hráli.
0: Potom Circadian, Simula se Skantiou a potom je to, pak je tam ten turno, ale v B2Bčku s Ginem, kamaráde.
1: Tyjo, tak to mě, hele, tak jako, tyjo, tak pozor. Asi jdu někomu
0: napsat. Now we talking.
1: Asi jdu někomu napsat o friendlist na Lety Troll.
0: Jako,
1: tyjo, to bude dobrý, no.
0: Od 3 hodin turno s Ginem si myslím, že bude teda řádná nakládačka.
1: To jo, to
0: já
1: bude.
0: Já se trochu obávám, že to bohužel k mý poškození noze to asi jako nedám, nebo to se bude, nebude kamarádi tady ta 3. hodina.
1: Počkej, jako, já myslíš jako poškození mentální, nebo?
0: Ano, mentální poškození mého kolena.
1: Jo, jako, já myslím, že už nebudeš jako funkční, víš, tady v tu hodinu.
0: Jo, takhle. Ne, to určitě budu, ale myslím si, že to už jako na útěpu. To maximálně, že bych si tam jako hačnul někde.
1: No, to asi jo. No. Jo,
0: ale bude to jako asi masakr. Zavírat tuhletu stage bude Akira s Bifíkem od 4-5, takže zase i kvalitní závěr. Potom je Bus Shelter, kde budou kluci ze Space Jamu, po nich Zuraka Bus, potom Next Gen Showcase, potom nás tam čeká Drop Database od 9, po něm Pixie, Down, potom Jack Rowland, potom je tam Sapi s Igorem z Mind Dicted, po nich bude Vojcek s Tauvím a po nich Bass Fighters a zavírat to bude Miro od 4-5. Tak Miro taky dobrý.
1: Miro hraje na liru.
0: Miro zavírá stage.
1: Hezky, tímto zdravíme Mira. Mm-hmm. Gratulujeme, to je pěkný.
0: Hezký.
1: To je hezký.
0: Tak, potom nás ještě čeká poslední a stage a tím je Port Stage u jezera, kde bude mít vystoupení od 2 hodin. Mandy Dexterous od 15.30 do 16.30 bude hrát A-Kray s Raidem a ze Zigim.
1: To je pěkný.
0: Na Portu.
1: To bude
0: hodně zajímavý. A potom tam bude mít Cove svůj Liquid Dance Floor set z roku 2005 až 2010.
1: No tak to bych šel.
0: To bych
1: hnedka šel.
0: To je zrovna věc, o které jsme se bavili s Sovčou, že máme v plánu vlastně si skočit do studia a nahrát si přímo jako setík z takovýchhle jakoby klasických liquidů, takových těch old schoolů, takže tohle mě samozřejmě bude taky velice zajímat. Ale nekouknu se na to, protože ve stejný čas hraju.
1: No. To je blbý, no.
0: Na jiný stage. A diametrálně jiný styl.
1: Jakože deepe.
0: No jasně, samozřejmě.
1: Jo, jasně. Já jsem byl zmatený. Ne, počkej, co budeš hrát?
0: Já?
1: Normálně to napálíš.
0: Je to tak, tím, že to je vlastně 15 let Eatbrainu a předpokládám, jako tím, co mám za sebou za jména, tak to určitě šetřit nebudu.
1: Jo, tak prostě to
0: otevřem to ze vší parádou.
1: No, jasně.
0: Tak.
1: Tady není o čem.
0: Maty, co se ti nejvíc líbilo z toho line-upu?
1: Řekni
0: mi nějaký 3 favority.
1: Já se nepamatuju. Tak jsi to ty.
0: Krása, děkuju.
1: Of co dan, že jo? Ano. Jako z celého line-upu nebo z...
0: Jo, z celého line-upu.
1: Hele, tak za mě. Já bych šel na Moodstep. Já bych šel asi na Pendulum. A pak bych určitě šel na turná s Genem hrál.
0: Mhm.
1: No.
0: Mohlo to byly 3?
1: To byly 3.
0: Tak paráda.
1: Já jsem nebyl jistý, jestli zvládnu napočítat do 3, tak jsem viděl si už jsem na 3 nebo na 4.
0: Každopádně, já kdybych si měl vybrat svoji top 3, tak určitě turno s Ginem by tam byly taky, to určitě bych si nenechal ujít. Potom z toho line-upu mě ještě velice zajímá ten setík Buroáku s Redpillem. To by mohla být taky jako zajímavá zlámanina. Zase něco, co jsem jako ještě neslyšel.
1: Tak Buráci je... teďka udělali nebo teasovali na sociálních sítích remix na Blink 182. A jako chtěl jsem jim začít vyhrožovat do zpráv, ať to okamžitě vydají, protože to je fakt neskutečný track.
0: Že jsi extrémně vysoký a že by to mohlo bolet.
1: Ne, fakt, hele, Buráci prostě, já jako strašně, jak říkám, ty Neura už mě prostě jako tolik neberou, co dřív, A protože samozřejmě každý se nějak vyvíjí, ale prostě ty budou, to je něco opravdu jako neuvěřitelného. A ten remix na Blink 182, tak doufám, že to vydají co nejdřív a že to klasicky nebude dubplate zase jako na 4 roky a pak to jako vydají.
0: No uvidíme. A potom samozřejmě ještě jako, to je asi jakoby konečný už můj výběr, jakoby poslední do té trojky, by byl určitě to Virus Trinity, audio s Ed Rushem a s Opticalem, protože
1: to bude plný old schoolu, plný dubplateu, plný nových tracků, to je opravdu taková jako všeho chuť, že podle mě si chce dělat takový jako průřez neurofunkovou historii od prostě de facto možná nějakého začátku až konce, tak a nezaručuju to, ale myslím si, že zrovna jako tady na tom setu si myslím, že by to mohlo být doručený jako všechno, no.
0: Mm-hmm. No, já právě, když se jakoby kouknu do historie na nějaký rok třeba 2013, 2014 a tak, tak tam za mě jako Ed Rush s Opticalem, audio, to byly vždycky jakoby takový ty věci, co jsem se nenechal ujít.
1: Jo? No, jasně.
0: Jako kdekoliv byl audio, nebo tady tyhle ty dva pašáci, tak to bylo, tam jsem byl vždycky v první řadě. Paráda, to jsme měli teda, nějak jsme si shrnuli teda line-up na nadcházející Lety Troll, který začíná teda už neoficiálně ve středu a oficiálně ve čtvrtek.
1: Takže kdo se chce neoficiálně už jakoby připravit na čtvrteční den na Lety Trollu, tak ve středu už tam bývají nějaký parties.
0: Určitě.
1: Ale je to opravdu jenom jako pro votrlí, protože vždycky se říkalo, že ve středu se nekalí.
0: Ve středu to je vždycky nejhorší.
1: Ve středu to bylo vždycky nejhorší.
0: Ano,
1: já jsem pak jenom přežíval do té neděle.
0: Jo, já jsem několik let po sobě tu středu absolvoval a jako jo.
1: Já dvakrát. Mně to opravdu jako stačilo dvakrát, abych jsem si uvědomil, že jsou některé věci, na které já prostě jako v životě nemám kapacitu a hlavně na to nemají moje játra kapacitu. Takže opravdu ve středu na Lety Troll, kdo nikdy nebyl a plánuje to, tak jenom pro votrolí.
0: Já posledně, co jsem vlastně už jel od středy na Lety Troll, tak jsem snad mezi pátkem a sobotou, už jsem byl úplně totálně špinavej, to byl nějaký ten ročník, kde byl vlastně ten písek z té Sahary, takže já jsem měl bílý tričko, který byl absolutně jakoby úplně špinavý, žlutý, že jo, měl jsem boty vůbec, jo. Takový prostě klasický prostě festival experience.
1: Jako
0: dal jsem tam všechno prostě.
1: Je pravda, Dané, že my jsme tomu, a obzvlášť ty, že jako, jestli tomu někdo uměl dát opravdu všechno,
0: tak
1: a jako,
0: byl,
1: a bylo někom, že zarytej fanoušek drum and bassu i v neděli ráno, poslední den na festiáku, tak jsme to byli my, ale mě to byl ty.
0: Tak. Jinak, pokud by se vám ve středu nechtělo vyrazit s předstihem na Lety Troll, tak určitě doporučuji navštívit pražskou Roxy, kde se bude konat pravidelný Wed Night. Já tam budu, bude tam Ziggy, bude tam Zudakabas, určitě tam bude hromada DJů, který uslyšíte vlastně v rámci Lety Trollu, takže určitě doporučuji tuto středu navštívit Roxy Prague.
1: A já bych rád řekl, že tako Roxy přes... Já jakože do Roxy moc nechodím přes rok, ale vždycky jsem byl přes léto tady na těch D&B Vernitech a musím to jako pochválit, nevím, jestli to dělá Blofeld, tak bych to chtěl pochválit, protože je to takový komornější, je to takový, přijdu sem kámoši, je to komornější a hlavně tam jsou gaučíky po stranách, kam si můžeš sednout a byl tam i popcorn minule. Takže doporučuji, kdo si chce ve středu jít poslechnout nějakou dobrou hudbu, trošku se naladit na Lety Troll, bez toho aniž by tam teda musel jet a byl ready už v Mostě od středy, tak běžte.
0: Mhm. Ty jsi mě úplně navnaděl tím popcornem, tak doufám, že tam ve středu bude popcorn.
1: Byl tam, a bylo ho tam spousta.
0: Fakt?
1: Jo. Normálně jsem přišel a tam byly takový košíčky. Aha. A normálně v tom byl popcorn. jako nemělo to žádný omezení, tam jsme mohli chodit a prostě to sníst jako, a úplně jako super.
0: No paráda.
1: Takže
0: proto chodíš do toho fitka vlastně.
1: To je ten důvod, abych mohl jít potom do klubu, sežral tam všem popcorn a k tomu vypil 10 piv a 5 drinků.
0: Co se ti nejvíc líbilo vlastně jakoby na tom programu ve středu v Roxy? Ten popcorn.
1: Popcorn.
0: A nějaká hudba? No ten popcorn bylo o tom hrozně moc. Jakoby,
1: hele, ale vidíš to, jak jsem vlastně vůbec neřekl do toho. A jenom jsem mluvil o popcornu.
0: To je geniální, Maty.
1: Takže ale kdybyste chtěli na Wed Night, do Roxy, tak běžte, je tam popcorn.
0: Tak, je to tak. My jdeme zpátky za písničkou a ještě se určitě za vámi vrátíme. Posloucháte Rave On Air. We no longer live in a world

0: Stále posloucháte Rave On Air na vlnách Dance Rádia. My se blížíme pomalu, ale jistě do finále našeho dnešního programu.
1: Dnešního Lety Troll speciálu.
0: Tak, tak, tak. A tím, že máme vlastně Ježíši Kriste, teď mi to úplně vypadlo. Tím, že máme vlastně tu letní sezonu teďka v plném proudu, tak
1: chodíme na popcorny.
0: Chodíme
1: na
0: popcorny, přesně tak. A je tady hromada festivalů. Tak mě zajímá, Matej, jestli je něco v tvým festivalovém balíčku, co ti vlastně nemůže chybět nikdy, když jedeš na festival. Máš nějakých pár věcí, které nemůžeš jakoby prostě nikdy nechat doma?
1: Magnézium.
0: Magnézium, důležitý, ano.
1: Ano. Nemyslím si, že mi to pomáhá, ale aspoň mentálně mě to tak jako ráno dostane dohromady.
0: Myslíš si, že to je takový pro tebe takový placebo?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Protože necítím znatelný fyzický rozdíl po tom, co užiju magnézium, ale myslím si, že mému tělu to prospěje.
0: Určitě, jako já osobně si myslím, asi teda to magnézko na ty festivaly beru taky.
1: Jo.
0: A už jenom z toho důvodu, že člověk se v těch teplejších dnech jako dost potí u toho tancování, tak já jsem vždycky měl problém, že v závěru toho festivalu už jsem chytal křeče a tohleto.
1: No, mně se to taky stalo. A, ono
0: a bylo to nepříjemné.
1: No, jako ne, opravdu, jestli vám můžeme něco poradit, tak starejte se o sebe na těch festivalech, ať už třeba opalovací krém, protože já jsem expert na to, že se spálím. Jako fakt hodně. Jednou jsem stal a měl jsem nohy jak dva párky normálně, to bylo šílený.
0: Jako krabí tyčinky?
1: No, to se jako, ale to jsi neviděl. Já jsem normálně usnul pod slunečníkem, ale ono jak to sluníčko hejbe přes ten den.
0: No jasně.
1: Tak ten slunečník tam už jakoby nebyl za ty 2-3 hodiny, co jsem si dával odpolední.
0: Rozumím, už to přišlo, takže ti to nedělalo s tím.
1: No, ono to pálo jak blázen to slunečko.
0: Ono, tohle za mě byla jako jedna z nejhorších věcí vlastně jako na tom letišti v Milovicích, že tam prostě ten stín jako
1: hrozný.
0: Nebyl a bohužel prostě i přes to, že jsme si nosili ty altány a různý přístřešky, tak stejně to teplo prostě
1: no,
0: jako...
1: No, to se člověk nezbaví.
0: To teplo neočůráš, no.
1: Přesně, takže magnésko, opalovák a potom co je jako nějaký essentials, sluneční brýle většinou, ty mám furt na hlavě.
0: Jasně.
1: A hele, toaleťák. Toaleťák si vozím sebou.
0: A
1: vlhčený ubrousky.
0: Tak vlhčený ubrousky, hele, to je základ.
1: To je jako, hele, toaleťák, vlhčený ubrousky, to prostě musí být, protože všichni jsme zažili tojtojku poslední den jako festivalu a všichni víme, že to je odporný, ale...
0: Ale to se nedá. Třeba jsou tady mezi posluchači takoví, kteří
1: to
0: třeba vyhledávají tady tohle.
1: No to doufám, že ne. No, takže víme, jak to je hrozný a víme,
0: jak... pro někoho může odpad pro někoho zlatý důl.
1: Dobře, tak hele, Dan má prostě asi nějaký jako jiný plány na festiácích. Já si tam sebou rozhodně beru toaleťák. Protože není nic horšího, než sednout do rozpálení tojtojky, vykonat potřebu a pak zjistit, že tam není toaleťák.
0: To je ono.
1: To je strašný.
0: To je bohužel častá záležitost.
1: No, takže a co, jaký máš ty dané essentials?
0: Hele, já v mý aparatuře na festival nemůže za žádných okolností chybět nafukovací madračka.
1: Jako i když není u vody ten...
0: No jako na tom, asi na spaní, ne? Ono jako nafukovací madračko nemusí být jenom jako na koupání, jakoby.
1: Jo, ten spánek na těch festivalech, tam to je takový, já jsem rád, když najdu tu karimatku, že je vůbec nafouknutá a připravená.
0: Ne, já určitě teďka poslední roky si sebou mám takovou pro jednoho člověka hezky tu nafukovací madračku a je to velice příjemná záležitost, když si myslím, že jsme vlastně nebrali nic, de facto jenom stan a spacák a nikdy ani ten spacák jsem jako nebral.
1: Děj se vůle
0: a
1: boží.
0: Přesně tak, děj se vůle boží, jo. Ale teďka samozřejmě jako zvýšit si nějakým způsobem ten uživatelský komfort.
1: Ono to chce, jako.
0: Odpočinek je důležitý.
1: No, je. Hlavně už nám není 18, že jo.
0: Tak. Potom v mém repertoáru nemůže chybět tuňáková konzerva.
1: To najíš tuňákovou konzervu na festiáku,
0: jako
1: že
0: miluju
1: ne.
0: Tuňákovou konzervu, to je prostě...
1: Já to taky miluju, ale na tom, ty si dáš prostě
0: ano,
1: rybu...
0: Ráno se zbudím, vemu si čerstvej rohlík a prostě do sebe pošlu tu velkou konzervu s tuňákem.
1: A dáš si rybu.
0: No.
1: Ty jsi blázen.
0: Je to mastný, promastí tě to, je to bomba.
1: No ne, tak jako to je jasný, že ono to je bomba, no. Ale já jsem prostě zasekl na těch záchodech. Vem si, jaký to... jako, hele, já chápu, že to musí být bomba, jo, ale tyjo, představa, že si dám nějakou konzervu po ránu a pak jako musí jít na tu tojku.
0: No.
1: To trestáš sám sebe, Dane.
0: Ne. Já nevím teda, já mám asi trošičku teďka jako poslední roky jiný průběh festivalu než ty teda asi.
1: Netočí se okolo tojtojek,
0: jo? Ne, moc ne právě.
1: No, dobře, tak,
0: jo, takže,
1: a teď kdo je tady divnej z nás,
0: tak,
1: bohužel.
0: Tak. A já teda jakože, takže tu nějak nafukovací madračka, potom teda Slivovice. To je důležitá.
1: No, to je jasný.
0: Tím si právě jako, tím právě eliminuješ tu tojku.
1: No.
0: No.
1: To dává docela smysl.
0: No, takže pohoda. A jak jsi říkal teda nějaký ty medikace na spravení ráno, no. Takže hezky magnésko a ještě používám ten, ještě omega 3 a mulťák.
1: Omega 3 a mulťák, no. Tak, a tak tu omegu to máš i z té ryby vlastně, tak to nepotřebuješ, že jo?
0: No potřebuješ víc ryby, víc pohoda.
1: Tak jo. A pak samozřejmě, když na těch festiácích hrajeme, tak co? Flešky a sluchátka.
0: Je to tak.
1: Nezapomenout.
0: Přesně tak. Tohle by bylo z našich vstupů pro dnešek dneska. Úplně všechno.
1: Ale ze začátku mi to přišlo docela normální, ale teďka to prostě zase jako sklouzlo k takovým prasárnám, že já nevím už, co si o nás dvou mám myslet.
0: Jo, takhle, stačí, když si posluchači zapamatujou z dnešního dne tuňák a tojka.
1: To je nic.
0: Je náhoda, že to obě začíná na té? Já si nemyslím.
1: Končíme.
0: Takže moc děkujeme, že jste nás dneska poslouchali, dvouhodinovka utekla jako voda, dneska jsme to pojali poměrně dost neurofunkově, řekli jsme
1: jako
0: si,
1: vždycky.
0: Přesně tak, řekli jsme si, jak to bude vypadat line-upově na Letitrolu, pozvali jsme vás tuto středu do Roxy, kde bude takovej malej neoficiální warm-up na Lety Troll, bude tam hromada lidí ze scény, takže určitě pokud jsi z Prahy, z okolí, nebo jedeš přes Prahu, zůstáváš v Praze, tak do té Roxy ve středu přijď, bude to
1: bude
0: stát
1: popcorn.
0: Za to. Přesně tak. A pak se s ostatními se vidíme na Lety Trollu.
1: Tak jo.
0: Takže jo, děkujeme, že nás posloucháte a příští pondělí, no uvidíme, jak na tom budeme po Lety Trollu.
1: Já jsem říkal, že příští pondělí bych jakoby mohl jít a myslím si, že asi i půjdu, protože Kuba bude taky na Liru?
0: Myslím si, že jo, bude určitě.
1: No,
0: ano.
1: Tak já asi se Sovčou si to když tak vezmu, protože ne, že bych vám kluci nevěřil, ale známe se.
0: Já budu řídit, takže já to budu muset zít nějak zodpovědnější.
1: Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek pracovního týdne, respektive celý pracovní týden. A ahoj.
0: Ahoj, slyšíme se zase příští pondělí. My jsme Ray Horner.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Yeah.

0: Radio.
1: Sound guy, for the love of God, turn us up one time.

0: Dance Radio.
1: This is John Digweed. This is Transitions.